Dobrý večer, milé posluchačky a milí posluchači Rádia Burgenland. Posloucháte další vydání našeho magazínu Dráťák. U mikrofonu je Pavla Rašnerová.

0: Dnes se vydáme na Šumpersko. Za příběhy lidí, kteří z české krajiny postupně zmizeli. Publicistka a autorka Marta Marková se ve své knize In den Mühlen der Umvolkung vrací k osudům židovských rodin, k holokaustu i k poválečným proměnám českého pohraničí. Mluvit budeme také o násilném vysídlení, o tom, co po původních obyvatelích v krajině zůstalo a proč jsou některé otázky minulosti živé i dnes. Přeji vám příjemný poslech.
1: Já vždycky, když jdu tím Šumperkem, tak vždycky jdu kolem těch domů a vím, v podstatě, když jdu třeba od gymnázia k nádraží, tak vím, kdo kde bydlel a s jakým osudem to je spojené, že jo, tenhle ten dom, kdo tam bydlel. Tak to je ve mně živé, proto jsem to taky se pokusila napsat na papír.
0: To, co Martu Markovou přivedlo k tomuto tématu, tedy nyní jen zájem o historii. Je to také osobní vztah k místu, odkud pochází. A možná právě proto je pro mě její vyprávění o Šumperku blízké. Pocházím totiž ze stejného kraje. Právě tam se podle ní minulost a současnost potkávají na každém kroku.
1: No tak já bych řekla, že to je takový celoživotní téma, protože já pocházím z toho kraje, my pocházíme ze stejného regionu vlastně. Já jsem se tam narodila a nějak jako bych řekla sociálně adaptovaná jsem v Šumperku a tam jsem od těch 6 let do maturity vlastně žila, pak jsem žila v Praze. Takže mě tohleto téma jako provázelo celý život, celoživotně a dostala jsem se k tomu, protože můj manžel byl velmi těžce nemocný, já jsem ho 3,5 roku opatrovala doma 24 hodin a vlastně jsem si říkala, tak já taky asi brzo umřu, ale tohleto je téma, který bych chtěla ještě jako vyslovit a zpracovat a říct dál. Měla jsem rozdělaný úplně jiný druh rukopisu, na kterém už dlouho pracuji, taky léta, já na všem pracuji strašný léta. A vrátila jsem se k tomuhle tomuto. A jde v podstatě o nacionalismus, o lidské příběhy, které prostě charakterizují tuhletu dobu od holokaustu, od roku 38-39 předválečnou republiku do dneška. Je to prostě kulturně sociální historie České republiky, Československa, se zaměřením na tenhle ten region.
0: Šumpersko tak pro Martu Markovou není jen kulisou historických událostí. Je to region, ve kterém se během několika desetiletí zásadně proměnilo obyvatelstvo, kultura i vztah lidí k tomu, co tu bylo před nimi. A právě tenhle rozpor mezi minulostí a dneškem ji podle vlastních slov přiměl pátrat dál.
1: Dneska se tenhle ten kraj popisuje jako Sudetenland, Sudety, a moje rodina, teda je jedna z nejstarších rodin na severní Moravě plus ve střední Moravě. Tam bylo strašně málo takových rodin, protože vlastně lidi byli vysídlení a přišli noví lidé, kteří se vůbec nezakořenili, neměli prostě zájem o tu předchozí kulturní historii. Je to všechno takové, jako to je, když přijdou kolonizátoři někam, nové kolonie. Takhle bych to popsala a to mě čím dál víc vadilo. Já jsem zpracovávala s Edou Kryzevou toho Jana Zalíce, byl stejně starý v podstatě jako já. Tenkrát jsme se vrátili spolu do Šumperku, dělali jsme na té reportáže, dělali jsme rešerše veliké a tahle ta neustálá konfrontace s tou minulostí a současností, to do dneška ignorování určitých věcí, které tady byly, mě jako prostě velmi vadilo. Takže jsem se do toho pustila a rešeržemi jsem se dostala k novým a k novým věcem. Mám tam tedy konkrétní rodiny, co se týká holokausta Šumperka. Do současnosti přes protektorát Böhmen Mähren.
0: Když člověk začne hledat v archivech, často narazí na příběhy, které nezapadají do jednoduchého dělení na Čechy, Němce nebo Židy. Marková se při svém pátrání dostávala právě k takovým jednotlivým osudům. A ukazuje se, že i v případě Šumperka byla minulost mnohem pestřejší, než jak se o ní dnes někdy mluví.
1: Já když jsem tam rostla, tak si věděla, kdo v kterém domě bydlí nebo kdo v čích peřinách spí. Tam se to velice dobře vědělo, prostě, protože všichni byli noví. Dneska se používá slovo náplava. Já to slovo nemám ráda, ale teď ho cituji. Ano, všechno je spojené, prostě vy jste udělali nedávno pořád Malá Vídeň, tak to ano. Jenže tam bych to obrátila, to, co říkal ten kulturní referent, to byla monarchie, to byly obyvatelé monarchie, kteří měli tam a tam svá sídla, měli letní sídla, měli zimní sídla, ale investovali v Šumperku. A to vidíte prostě na každém kroku, i tu devastaci strašnou. A tam je i lidská devastace ohromná. Nejen ty budovy, nejen ty hřbitovy, kde to vidíte, ale i ta lidská devastace tam je. Objevuje se nová generace, ale každý člověk, jako já, který už stárne, je starý, doufá v tu novou generaci, že tam se něco jiného objeví. Ale je to pustý nezájem stále o to, co bylo.
0: Proměna Šumperka ale nebyla jen otázkou toho, kdo se po válce kam přestěhoval. Marková mluví také o stopách, které původní obyvatelé zanechali v samotném městě. A když tyto stopy člověk začne hledat, dostane se přirozeně i k příběhům židovských rodin.
1: Ta židovská tam byla nepatrná, to je úplně nepatrný minimum, jo. Ale to bylo převážně německy mluvící obyvatelstvo a české obyvatelstvo bylo to pracující v těch fabrikách, v těch továrnách a bydlo v okolí Šumperka, takhle bych to řekla. A ta židovská populace tam byla minimální, to bylo pár rodin, ale významných rodin. Takže příběhy jsou v tom Šumperku. Byli to německy mluvící, byla jedna rodina německy mluvící, česky mluvící. Tam německy mluvící bylo asi těch židovských rodin asi takových 5.
0: Právě u konkrétních rodin se přitom ukazuje, jak snadno mohou být lidské osudy zpětně zjednodušeny podle toho, jakou národnost jim připíšeme. Pro Martu Markovou je proto důležité ověřovat jednotlivé příběhy v dokumentech a archivech. Jeden takový příběh ji přivedl k rodině, jejíž minulost byla úplně jiná, než se původně zdálo.
1: To je tak strašně komplikované, to je všechno v té knize, to kdo bude mít zájem, tak se na to podíval. Já nedělám fabulace a píšu na tvrdém dokumentu, který si ověřím v různých archívech i křižově a pak to teda dám na papír, takže tam to je. Pro mě jako podstatný, jako takový impuls k tomu šumperskému holokaustu dala jedna žena, která mezi tím zemřela, která vystupovala jako Zeitzeugin, jako svědkyně té doby a která pochopitelně vyzdvihovala, protože chtěla, než umře, dát památku svým bývalým sousedům, což byli podle ní čeští židé. A když já jsem se jí zeptala na tu jinou rodinu, tak mi řekla, to byli Němci. A mě to strašně hluboce zasáhlo, protože to nebyli Němci, to byli prostě uprchlíci ze sovětského Ruska tenkrát, kteří po strašné anabázi se pak dostali do Šumperka, tam zůstali a pochopitelně mluvili česky a německy, no, smíchaninou. Ty rodiče, ty děti už pak studovali na medicíně a to bylo všechno jako v pořádku. A právě ten jeden z té rodiny dokonce bojoval v československé armádě. Takže to byl takový impuls, abych to dala do pořádku ještě, že to nebyli Němci.
0: Od jednotlivých rodinných příběhů se tak dostáváme k širší otázce, co se s obyvatelstvem českých zemí během 20. století vlastně dělo. Marková pro tyto procesy používá pojem, který podle ní přesněji vystihuje násilné přesuny lidí proti jejich vůli. Nejde přitom jen o jednu historickou událost, ale o opakující se mechanismus, který zasáhl různé skupiny obyvatel.
1: Já to nemám ráda, to vysídlování, to je tak, jak je čeština nesmírně krásný jazyk a bohatý, tak některé věci dovede ta němčina výstižnější vystihnout, takže to Umvolkung je pro mě úplně naprosto perfektní výraz pro to, co se tady stalo a to je spojené, to je jako násilné přesidlování obyvatelstva proti její vůli a to dělali jak Stalin a Beria, který přesidovali celý národ, je krymské Tatary na Sibiř a tak dále, tak pak to dělal Himmler, který prostě přesidloval lidi z Besarábie, Moldávie do Německa. Klasický případ třeba takový, jako z blízkosti je, že v Innsbrucku žije ještě polský teolog, byl to děkan teologické fakulty a pochází z takové rodiny, která v okolí Zámoště musela udělat plac pro Himmlera, protože on tam přesunoval další lidi, takže jeho rodiče naštěstí, že byli mladí lidé tenkrát, i když každý z nich byl v jiném pracovním táboře, tak přežili, ale ty dvě starší sestry a rodiče, a teda prarodiče a všichni příbuzní zahynuli, protože šli jinam a tam je nechali hlady zemřít a žízní. A do toho přišla vlna z Moldávie, z Besarábie, kterou Himmler prostě chtěl osadit tohleto území, po Polácích, kteří nebyli Židé, protože Židé byli už předtím zlikvidováni. A dosadil tam, a to je takový jako příklad, tam byla jedna rodina, která taky v Celtech a v Lágru čekala, až se to uvolní. A to byla rodina budoucího německého Bundesprezidenta Horsta Köllera, který se tam narodil. A to byly rodiny, které vůbec se nemohly v téhle situaci nějak bránit proti té moci, která přes ně přešla a manipulovala s nimi. A to je prostě to strašné. A po válce to dělali komunisté v rámci odsunu s Němci, to byl další masakr, který se tady dělal. A pak to dělali i s vlastními lidmi, když třeba z Jižní Moravy ty potomci Chorvatů byli násilně zelenými Antony přestěhovány na Severní Moravu, která byla mezi tím vyklidněná. Po vysídlencích. Jo. Takže takhle se to dělalo zase po válce. Za trest se to dělalo i bývalým třeba vdovám po zavražděných komunistech v 50. letech, kdy je prostě poslali někde za Hanušovice nebo do Štítu nebo ještě do Lenškrouna a měli zákaz z té vesnice se dostat nebo z toho místa, kam je poslali. Takže tohle to se dělo neustále a je to něco jiného. Já vím, že lidi jsou velmi tako, určití historici jsou hákliví, protože tohoto slovo obsadili nacisté, ale to je prostě tak dneska už rozšířené, že to můžete použít kdekoliv. Je to přesné, to Umvolkung. Takže Umvolkung já překládám jako násilné vysídlení totalitní politickou moci. Ne, přesídlení, to je něco jiného, já můžu přesídlit se, že?
0: Poválečné vysídlení německy mluvícího obyvatelstva tak Marková nevnímá jako izolovanou událost, ale jako součást širší politiky a rozhodnutí, která měla změnit podobu Československa. Právě tady se začíná rozplétat otázka, do jaké míry šlo o spontánní reakci lidí a do jaké míry byly poválečné události řízené státní mocí.
1: To byla politická záležitost vložně Benešovy vlády, všechny ty masakry, co se děly po roce 45. Já jsem si dlouho myslela, že to skutečně bylo jako tak impulzní z obyvatelstva, ale to bylo všechno podněcováno a bylo všechno na povel. Právě to byla ta Svobodová první brigáda, která se do toho pouštěla a je to dneska i podloženo, našli se dokonce i protokoly k tomu, takže to bylo všechno řízené státem a vládou, tohleto, co se tady dělo, všechny i jako ty jednotlivé v jednotlivých těch městech, co se odehrálo. A to, že se přiživili občané na tom zvěrstvu díky tomu, že se mohli obohatit byty, majetek a tak dále, to bylo jasné. My mluvíme ještě o jiné věci, kdy šlo o záměrně jenom jednu kulturu, ale představitelé Československého státu pozvali komunisty a repatrianty z jiných zemí, kterým takhle. Zaprvé to byli repatrianti, kteří mohli podložit, že pocházela jejich rodina kdysi z českých rodin, to znamená, to byli z Ukrajiny, z Rumunska, z té Moldávie taky. A pak přišli, protože probíhala v Řecku, tam mám tu poslední kapitolu, předposlední kapitolu, probíhala občanská válka. A oni jako Československý stát pozval ty komunisty, kteří doufali, pořád bojovali proti té oficiální vládě, která bojovala proti nacistům na straně Anglie a tak dále. Tak řečtí komunisté doufali v pomoc Stalinovu, ale Stalin od nich dal ruku pryč, takže oni se pokoušeli zachránit a pak utíkali prostě na Albánii, Maďarsko a Československo je vzalo. A tím přišli Řekové k nám do těch pohraničních oblastí po Němcích, to znamená Liberecko, Trutnovsko, tady u nás Staroměstsko a podobně. Pak se teda rozptýlil, ale tam byly hlavně pár rodin, bylo i v Šumperku, ale to byly ty rodiny, které utekly a patří do komunistického systému. A on právě, to byl zase exil v exilu, že komunistická strana měla přesně přehled a manipulovala s nimi, že podle potřeby dávala jim přednosti a ubírala jim je. Ale to je zase už jako detailní kapitola. Takže byly tady menšiny, ano, ale minimální. Ta řecká byla velká, přeba komunistická.
0: Poválečné změny se přitom podle Marty Markové neuzavřely jen v okamžiku, kdy lidé opustili své domovy a do pohraničí přišli noví obyvatelé. Jejich důsledky se vracejí i v dnešních debatách o minulosti. A právě při jedné z nedávných událostí v Brně ji překvapilo, jak silné emoce a jak vyhraněné názory se kolem těchto témat stále objevují.
1: Mě překvapila ta reakce k tomu Brnu, k tomu sjezdu, co tam byl. Ta mě velice překvapila, jak je to prostě živé a jaké názory se objeví. Já jsem náhodou byla v Šumperku a šla jsem na poštu. Proti poště byl velký plakát, kdy Česká komunistická strana vyzývala občany, aby se zúčastnili demonstrace proti revanšismu, a bylo tam telefonní číslo a mohli se přihlásit do autobusu. Takže to mě překvapilo tohleto. A zároveň ale pozitivně překvapil Milan Uhde, který se postavil na stranu právě se svým osudem židovským, že strašným osudem. Mě překvapilo to, že ještě jsou tady takové emoce, chápu, že lidi mají strach o majetek, ale ten majetek, který oni ukradli, zakradli, zabrali, zmasakrovali, tak ten už přibrala druhá, třetí generace, že? Takže nikdo o to nemá zájem, ale jde o to uznání. A to uznání a omluvu, kterou udělal Václav Havel v 90. letech, tak ještě dneska prostě po tolika letech zase takovéhle reakce. Asi z pocitu viny.
0: A právě tady se historické téma začíná výrazně dotýkat současnosti. Markovou překvapuje, že některé události a otázky spojené s poválečným obdobím stále vyvolávají tak silné reakce. Nejde už přitom jen o majetek nebo o konkrétní rodiny, ale také o schopnost společnosti minulost přiznat, pojmenovat a vyrovnat se s ní.
1: Mně spíš jako vadí ta strašná malost, že tady chybí velkorysost, že ten národ nemá, možná protože vždycky se ochudil o lidi, kteří byli schopni a někam jinam odešli a něco jiného dokázali, že v podstatě je takový strašně malý, ubohý. Jo? Závist, obrovská závist. A v těch větších městech to vždycky šlo a jde, ale v okamžiku, kdy půjdete na venkov, do vesnic, tak tam to vidíte, na konci jim daří tak dobře, jak se jim nikde nedařilo těm lidem. Podle mě mají přílišnou svobodu a nikdo je prostě nedá do nějakých hranic, neusměrní. Ale ta závist je obrovská. A z té závisti plyne i nenávist. Pak už je jenom krůček dalším věcem. Nakonec, když si vezmete tu politickou scénu dneska, na jaké úrovni to probíhá, je to ubohý. Je strašně smutné, že bývalý prezident, vlastně kandidát KSČ do roku 89, prezident po Václavu Havlovi, preferuje politickou stranu v Německu. Ty pravičáky všechny, že, s Okamurou a tak. To je hanba pro Českou republiku. Já jsem si myslela, že Innsbrucká univerzita by mu měla vzít čestný doktorát za to. Že tyhle ty věci by se neměly jenom jako občansky se na tyhle ty věci dívat, ale taky by člověk měl se k tomu občansky postavit a říct, ne, tento člověk si to nezaslouží.
0: Od poválečných dějin se tak dostáváme až k dnešnímu Česku a k tomu, jak se podle Marty Markové promítá vztah k minulosti do současné společenské a politické atmosféry. Zároveň vzpomíná na 90. léta, kdy podle ní bylo možné historická témata otevření zkoumat. Dnes naopak při své práci naráží na nové překážky a složitější přístup k některým archivním materiálům.
1: Mě zaskočilo, že to, co jsem mohla v 90. letech, já jsem dělala strašně moc let na ty biografii o Alici Riehle Gerstle, tam je celá předválečná republika, emigrace, vlevo, vpravo, tyhle ty všechny problémy, že jsem mohla tak svobodně bádat, teď je to strašně komplikované a v podstatě, když vám nikdo nechce něco dát, tak se vymlouvá na Datenschutz a to je tak jako směšné, že? Protože když hledáte lidi, kteří se narodí 1860 nebo tak jako už jsou dávno mrtví a všechno a je to pro vědeckou publikaci, tak jako tohleto měla jsem pocit, jo, to je takový jako nějaký starý, že komu chceme, tomu to zpřístupníme, a komu nechceme, nezpřístupníme, že? Tak jako tohleto mě trošku jako zarazilo, s tím jsem bojovala, ale mám to.
0: Dnes jste poslouchali rozhovor s publicistkou a autorkou Martou Markovou. Mluvili jsme o Šumpersku, o příbězích židovských rodin, holokaustu i o poválečném vysídlení, které zásadně proměnilo české pohraničí. A také o tom, proč se některé události minulosti vracejí i do současné české společnosti a politiky.

0: Tak pust do zlavy.
1: Pokud se k nám budete chtít přidat i příští pondělí, čeká vás rozhovor s Ondřejem Černým, ředitelem Českého centra Vídeň. Dráťák si můžete naladit od 21. hodiny a 10. minuty zde na rádiu Burgenland. Dnešní pořad i starší vydání najdete také na webu volksgruppen.orf.at/Češi nebo jako podcast ORF Češi na platformě ORF Sound a v dalších podcastových aplikacích. Teď už vám přeji příjemný zbytek letního večera. U mikrofonu byla Pavla Rašnerová. Brzy zase naslyšenou.